0: Výborná spolupráca Dolly Partona a Sabrina Carpenter. V Rádiu Budík už za okami. Pekné ráno želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
1: Počúvate Rádio Regina.
2: Rádio Regina Západ.

vrať se na zem. Jenže ty neslyšíš, jenže ty neposloucháš, snad ani nevidíš, nebo spíš nechceš vidět. A druhým závidíš, a oči

jak poznáš hrníček. Kam jsem ti nalil čaj? Za oknem projel vlak, vodou už prošel.

sem ti říct, jak se dá zvážit sníh, když padá na rybník, studí psi na uších, sype se na kopcích.